0: Víte, vy jak chvíli máte neslužit, když jsou toho, ha? Ty vás kdy nádo se služit a hukli chále, jume nádo smůz. Od svůj těho zvíne, chvíli. Kýte!
1: Kýte!